Dobrou noc s Rádiem B.

Sýnej s Rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Český ministr zahraničí Petr Mačinka, který je zároveň členem hnutí Motoristé, je ochoten konzultovat zahraniční politiku s prezidentem Petrem Pavlem během svého pobytu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Přestože se v cizině chtějí zbavit označení Čechia, ani Pavlův projev neobsahoval kritiku Spojených států. Domácí politické spory však pravděpodobně budou pokračovat i v 2024. Po chladnějším a deštivém konci pracovního týdne se o víkendu výrazně zlepší počasí. Obloha bude slunečná a teploty se vyšplhají k 25 stupňům Celsia. Začátek příštího týdne přinese typické babí léto beze srážek. Kdysi slavný pivovar ve Vysokém Chlumci na Příbramsku, kde se vařilo pivo již od 15. století, nyní zarůstá plevelem. Pivovar, který přežil 30-letou válku, zakoupila v roce 2015 čínská společnost CFC. Výroba piva byla ukončena v roce 2021 a ani po 5 letech se neobnovila. Prezident Petr Pavel oslovil valné shromáždění OSN, kde zdůraznil nutnost udržovat světový řád postavený na pravidlech. Kritizoval konkrétně Rusko a Čínu a vyzval k regulaci umělé inteligence. Podpořil také kandidaturu České republiky do Rady bezpečnosti OSN. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Jo, a je to tady. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Naladili jste se Rádio B. Od mikrofonu se hlásí MC Marky. A jak se daří? Budeme hrát funky, soul, jazz a rock and roll. Budeme stepovat, budeme rapovat a bude to prostě výborný. Tak co, jste připraveni?

Vzal jsem černý hrnec a nakoupal jsem to dobrou hudbou, jako vždycky. Zdá se, že nám leto končí, ale nám to vůbec nevadí, protože je to rozjede na plný pecky. The Funk Soul Brada. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, The Funk Soul Brada. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, The Funk Soul Brada. Oh yes, jste ready? Já teda jo. Zdá se, že venku nám končí léto, nám je to úplně jedno. Budeme rýmovat, šprýmovat, budeme se hejbat, budeme tančit, v rytmu jančit, jako vždycky. A jako první záležitost, jako vždy, funková záležitost. The Liberators, The Crisis Point. Dej si panáka, nebo si zapal joint. Bude to happy. Tak jo, pojďte na to, udělejte si pěkný místečko, protože Black Eyed Tov právě začíná a vy posloucháte Radio B, Liberators. Takže pěkně, volume doprava, jedeme na plný pecky.

Rappers, no tak jo, zdraví všechny Janky, buďte funky a dejte nudě goodbye, další pecka, swing, no jasně, Lakeshore, lullaby, ladies and gentlemen, hudby ráj, ať je zima nebo máj, tady to je vždycky funk, funk, funky, jdeme na třicátky, co ve na to, pojďte tančit, je, yeah, je, yeah. Tak jo, Radio B.

Ta. Wow, máme tady 8 minutu našeho Black Eye Top 4. No já říkám, dobrá pecka, dámy a pánové, žádný hnůj. Přijde Boogie Woogie, Kitty Daisy a taky Louis. Pokračujeme dál v této šílené jízdě. Jo, Kitty Daisy a Louis, to je dobrý retírko. Tak jo. Kitty Daisy and Louis, definé. To snad mě nemine. Takže jo. Byl tady funky, byl tady jazz, swing a teď tak trošičku rock and roll music, baby. Pojďme na to, naplní pecky, jako vždycky.

Frode. Oh, Lore. Tore Frode. Oh, Lore. Wow. Pandan. Boogie Woogie. Rhyme Rockets. Repíky. Pro Hanky. Pepíky. Radio B. To není žádnej fake. Za Mike přichází LA Gamey a jeho single Shake and Bake. Takže jestli jsme si hráli rock and roll, přichází rapová škola 90. let. A to přímo z Evropy. Tak pojďme na to. Hey, Bob Ray.

Prvou pochůdku vařím jako Paul Reichman Sabík, primara pra pík a na řadě je jazz, nu jazzík. A přesně tak, tohle to patří do našeho programu, protože my hrajeme absolutně všechno, všechno, co je dobrý, ať je to funky, soul, jazz, rock and roll, hrajeme se i gospel. Máme tady 18. minutu a pokračujeme dál, takže teď budeme trošičku za intelektuály. Mňoucta, budeme si totiž hrát nu jazz. Melvin Sparks, moc dobrá pohoutka, dobrou chuť.

No, lidičky, tak co? Jak se vám to líbí? Od Majku se hlásí bílý mu s černým srdcem. No jasně, já jsem MC Marky, ten, co má rád pivo párky a hlavně dobrou černou muziku. Tak co, jaký bylo léto? Doufám, že se vám to líbilo, protože já mám rád léto, mám rád barvy a mám rád věci bez limitu. My se dostáváme do 90. let a přichází zrovna dva, kteří žádný limit neměli. Too Unlimited. Páni, tohleto disco si tady moc nehraje, ale i to patří do našeho programu, takže doufám, že vás to baví a posloucháte hudbu na plný pecky. Tak co vy, moje kecky, jdeme na to. Maximum Overdrive, Too Unlimited na Radio B.

0: to the maximum.
1: Don't stop on the brakes, ladies and gentlemen. Tak tohle to byla disco 90. let. Too Unlimited, Maximum Overdrive na Radio B. Máme tady 28. minutu a stále pokračujeme. Miluju tě, lásku, netej se proč a nač. Posílá ti do uší Janet Jackson, I miss you much. Takže se zdá jedna věc, ta se nezdá, ale je jasná. Teď jsme opustili 90. léta a vyjíždíme do stylu New Jack Swing a přichází sestra velkého bratra. Ve své době zdá se, že měla dobře nakročeno, ale jako všechno má svůj čas. Tento jas a já vám posílám Janet Jackson. Velká jízda.

Wow, Janet Jackson, no tak co, lidičky, servírují pochoutku ze studia v Roudnici nad Labem, pěkně se tu nad Labem, a že Paří, Brno, Praha, Olomouc, mám tady pro každýho moc, black music, ať je den nebo noc, jedeme stále dál, dámy a pánové, jsme v 80. letech a já si dám další jicičku, tentokrát přichází někdo, kdo zbortil klasický jazz a dal novej směr, o kamže mluvím, no jasně, Miles Davis a jeho posmrtný album Doobop a jeho skvělý single Chocolate Chip. Tak co vy na to? Pojďme!

Rapaparapa, no tak co, lidičky, jsem blázen Šašek, nekontroluji své chování, když hraje Black Eintop, tančím, skáču, nejsem normální, a jestli ti to nejde, no tak si kámo dřepni a naše rádio rychle přepni, protože jinak to nejde, zdá se, že trošičku nakousnu.

Tak dámy a pánové, zdá se, že jsou tady 70. léta, nad hlavou se točí disco koule, trsám, skáču, na hlavě mám už boule, yowise, je to challenge, kalhoty do zvonu, je to dvoda, a pod sebou mám svítící podlahu, není se čemu divit, přichází další pecička ze 70. let, The Reddings, You Can Be a Star, no takže pojďme na to. Vydáněte refráky a ukažte sousedům, zač je to holoket. Posloucháte Radio B a tohleto je Black Iron Top.

nade mnou je duha. Nejsem otrok, ale beatu sluha. Mám rád funky, když lidi pařej, když lásku zářej. No tak se s ním nepářej, čapni svoj holku a ukaž prýma taneček. Vy jste ten správný páreček a funky hraje nikdo jiný než MC Mareček. Na Radio B Breakdown dá se zdát říci, že pomalu, ale jistě míříme k 60. létům. Už to teda začíná krutě bublat. Zdá se, že to musím pěkně míchat, aby se to nepřipálilo.

No tak co lidičky, co? Servíruju samý profíky, jsem tam sladký, jsem tam nějaký dortíky. Povolte si knoflíky a komu ať je vedro, ať si sundá kabát. Život podle MC Homary, black music a pořádný káry, ať to má krády. Jedeme stále dál a jedeme v čistém stylu 70. let. Je to jako květ, chutná mi to jako med, tak jo.

No jasne, máme tady první polovinu našeho Black Eyed Top Four a pěkně nám to tady bubnuje. Náladičku stupňuje víc a víc. Vyluxuju spíš, snad nespíš, kámo. Koukej trsat, je nám dáno, jedeme stále dál. Těžký 70. leta, Apache Street, Daytoner. Tohle to je ale hodně dobrá záležitost. Tak jo, budeme breakovat nebo jako co? Rozhodně budeme tančit, budeme jančit, budeme se mít fajn.

Hrej, Dayton, Apache Street, jo, pozdravujte umělce, hudebníky, malíře, ať mají plný talíře, ať ke mně přijdou, každý dostane tu správnou dávku, right now, pokračujeme dál, Soul Life, takže si dáme trošičku jazzíčku, soul, jazz, funky, rock and roll, rap, to všechno patří do tohle šíleného pořadu, hlavně nebuďte normální, nebo z toho zešílíte. A úplně skončíte. Hit me!

Somenato, Tmelále, Šmako, Vajda, holky, koučci. Na řadě se připravují z Liverpoolu nějaký broučci, The Beatles v coveru, a to není for, od Baničky, The Jazz London for. Tak to dáme, co vy na to? Říkám hej, nebude to Yellow Submarine ani Yesterday, ale single s názvem The Things We Said Today, takže přichází The London Jazz for a zdá se, že to bude hodně dobrý. Táni, dneska ale hrajeme jazzíky, co vy na to? Klidně mi něco napište, ahoj.

prima pecky Johnny Out, Mr. Rock and Roll Wipe Out. A dopak se nám to v rohu tetelí, Mr. Chuck Berry se svým singlem Old Maybelline, takže jedeme na plný obrátky, čekají nás teďkon správný padesátky. Jak jsem ohlásil, přichází Mr. Rock and Roll, Mr. Chuck Berry a jeho single Maybelline. Doufám, že vás tohle stá muzika bere, protože mějí.

Maybelline, Radio B, Fajn to tvoje a servíru další pecky. A když hraje Chuck Berry, střílím od boku jako hříšnej Harry. Je to jasný, je to tak. Další rock and roll s názvem Seven Nights to the Rock. A to znamená, že se to šoubne trošičku dál do Red and Blue, takže první polovina 50.

Wow, projíždíme krásně další dekádu. Jsme v první polovině 50. let a já říkám žádný mínus, ale samej plus. Takhle zněl Rhythm Blues. Ať hrají ti, co umí, swing a boogie boogie. Ještě se v tom chvíli vyválíme, jedeme dál. Brad Show Boogie na Radio B. Doufám, že se vám to líbí.

dopo sluchá naše rádio, dal nudě adio, do má rád tuhletu hudbu, prostě necítí stek a je stále mladý, je stále happy, pokračujeme dál, who said short wasn't coming back, jo, a je tady swingový období, tak se přelídněte a pojďte trsat, pojďte do klubu, budeme si hrát černou hudbu, na plný pecky.

Wow, swing time na Radio B, ať třeba sněží, my jsme stále svěží, užíváme zábavičku, máme prima náladičku, a že náš Black Eintop je hodně barevnej, zdá se, že naschází jistá chvíle, kdy se nám to zase tak tročičku změní. What you want is time, no jasně, běží tady očas, po nic jinýho posloucháte Radio B v pravidelném opakování, no vždy ve středu, jednou za 14 dní živá show s MC Markem. Oh, přichází nám z kapela Gangstar, to znamená DJ Premo a rapper Guru. Oh, jedu.

Apa, no jasně, vybírám pecku z alba Step in the Arena kapely Gangstar s jménem single s názvem What You Want This Time. Dopak je další na řadě, každý asi pozná, že přichází rapový bozy z New York City. Oh, J Master J, Mac Simons a Mac Daniels. No jasně.

trošičku rýmu. Jo, whatcha gonna do, Run DMC, hej, tohle byly časy, když krátili se vlasy a duněli basy v rytmu hip-hop music, jo. Jak jsem řekl, tohle to byly skvělý New Yorkští vozy, Run DMC na Radio B a máme tady poslední půl hodinu našeho programu. A co vy na to, že když si dáme ještě nějakou rapovou záležitost, ale už to trošičku smícháme s funky music, přichází pan Kovář, nikdo jiný než...

No já doufám, že se vám to stále líbí. V originále Wonder Stevie a v rapu pana Smitha byla. Co si to baby, co jsi to zase byla? Že si jak prokoplá do sebe lila. Wild Wild West, takže hodně divokej západ. Jo, jo, a my jedeme stále dál, protože máme tady ještě 20 minut našeho skvělého pořadu Black Eyetop. Máme vás rádi, protože vám pouštíme dobrou hudbu a vy nás posloucháte. Občas vám taky něco můžete napsat. Pokračujeme dál, pokračujeme do nějaký šílený úrovně. Pojďme se podívat do nějakého sklepa. Basement Free, Soul Intoxication. Oh. Takže opět návrat funky music, tentokrát v moderním tónu. To teda mohu. Já jsem Messi Marky a připadám vám, že jsem šílený.

No tak neviem jak vy, ale ja mám proste tohleto období vážne nejradši, takže sme to projeli celkem důkladne. Hráli sme si swing, hráli sme si jazz, rock and roll, rapovali sme a tohleto bola taková uchylná věcička ze 60. let. Dámy a pánové, máme tady posledních 15 minut a máme tady jedno přání pro Karlu a Felixe. Ve vzpomínku na Jimiho Hendrixe přichází kapela...

Dámy a pánové, mám tady bohužel jednu smutnou zprávu pro vás. Dohrává nám Solomon Burke a máme tady poslední 3 minuty našeho programu. Poslouchali jste Black Eintop a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem, no jasně nikdo jiný než MC Mark. Posloucháte Radio B, pravidelně jedno za 14 dní živá show a pak v pravidelných opakování na našem rádiu. Jsem rád, že jste to dali se mnou, doufám, že se vám to líbili, protože jsem to namíchal a servíroval jako vždycky černý hrnek plný brevný muziky. Díky moc a za 14 dní nashledanou, krásný den, krásné ráno, krásný den, je to jako sen. Ahoj, kluci a holky, mám vás rád.

don't want you to wash my clothes. I don't want you

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Český ministr zahraničí Petr Mačinka, který je zároveň členem hnutí Motoristé, je ochoten konzultovat zahraniční politiku s prezidentem Petrem Pavlem během svého pobytu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Přestože se v cizině chtějí zbavit označení Čechia, ani Pavlův projev neobsahoval kritiku Spojených států. Domácí politické spory však pravděpodobně budou pokračovat i v 2024. Po chladnějším a deštivém konci pracovního týdne se o víkendu výrazně zlepší počasí. Obloha bude slunečná a teploty se vyšplhají k 25 stupňům Celsia. Začátek příštího týdne přinese typické babí léto beze srážek. Kdysi slavný pivovar ve Vysokém Chlumci na Příbramsku, kde se vařilo pivo již od 15. století, nyní zarůstá plevelem. Pivovar, který přežil 30-letou válku, zakoupila v roce 2015 čínská společnost CFC. Výroba piva byla ukončena v roce 2021 a ani po 5 letech se neobnovila. Prezident Petr Pavel oslovil valné shromáždění OSN, kde zdůraznil nutnost udržovat světový řád postavený na pravidlech. Kritizoval konkrétně Rusko a Čínu a vyzval k regulaci umělé inteligence. Podpořil také kandidaturu České republiky do Rady bezpečnosti OSN. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Hoď se do klidu. S rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Režisér Brad Bird, který je známý svými filmy pro Pixar a sérií Mission Impossible, odhalil důvody, proč kdysi odmítl nabídku na režírování Star Wars z jiný. Přestože se věnuje projektu Ray Gun, prozradil, že má ještě 4 nebo 5 filmů, které by rád realizoval. Birdova kariéra je plná nejen úspěchů, ale i projektů, které kvůli nevhodnému načasování zůstaly pouze snem. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Začíná pátý ročník fotbalové ligy národů a Portugalsko s nezdolným Cristiano Ronaldem opět dominují. Evropské a světové mistři Španělsko se řadí mezi největší vyzývatele. Fanoušci v Česku mohou sledovat přímé přenosy i highlighty po 23. hodině každý hrací den na ČT Sport. Český závodník Filip Salaš září ve světovém mistrovství silničních motorek a ve svých 24 letech se drží mezi elitou motorbiky. V posledních 8 závodech 4x stál na stupních vítězů a nyní míří do Asie a Austrálie s cílem skončit v nejlepší pětce. Salaš si dává za cíl jednoho dne splnit si svůj sen a dostat se do prestižní MotoGP. Italský volejbalový tým zažil překvapivé vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství Evropy po prohře s Finskem 3-2 v setech. Slovinci se již po čtvrté za sebou probojovali do semifinále, když zdolali Belgii 3-1 a mají šanci prodloužit svou medailovou sérii. Diváci mohou očekávat napínavé zápasy, kde se rozhodne, zda slovenští mistři připíší do své medailové sbírky další úspěch. Češky vstoupili do turnaje o štít města Chebu nezrovna úspěšně, prohráli totiž s norským Bčkem 38-30. Nevzdávejte se však, protože další zápasy proti Polsku a Slovinsku slibují dramatické sportovní zážitky. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport Plus v pátek od 18 a v neděli od 15 hodin. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Posloucháš rádio B.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Český ministr zahraničí Petr Mačinka, který je zároveň členem hnutí motoristé, je ochoten konzultovat zahraniční politiku s prezidentem Petrem Pavlem během svého pobytu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Přestože se v cizině chtějí zbavit označení Čechia, ani Pavlův projev neobsahoval kritiku Spojených států. Domácí politické spory však pravděpodobně budou pokračovat i v 2024. Po chladnějším a deštivém konci pracovního týdne se o víkendu výrazně zlepší počasí. Obloha bude slunečná a teploty se vyšplhají k 25 stupňům Celsia. Začátek příštího týdne přinese typické babí léto beze srážek. Kdysi slavný pivovar ve Vysokém Chlumci na Příbramsku, kde se vařilo pivo již od 15. století, nyní zarůstá plevelem. Pivovar, který přežil 30-letou válku, zakoupila v roce 2015 čínská společnost CFC. Výroba piva byla ukončena v roce 2021 a ani po 5 letech se neobnovila. Prezident Petr Pavel oslovil valné shromáždění OSN, kde zdůraznil nutnost udržovat světový řád postavený na pravidlech. Kritizoval konkrétně Rusko a Čínu a vyzval k regulaci umělé inteligence. Podpořil také kandidaturu České republiky do Rady bezpečnosti OSN. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, v tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Miley Cyrus, známá svou charakteristickou hlasovou barvou a nezaměnitelnou charizmou, přináší nové album Bass Persuades, které bohužel lehce postrádá inspiraci a zní staře už při vydání. Album vydala pod labelem RCA Records a jeho krátká délka nenabízí dostatek prostoru pro ukázání její skutečné umělecké hloubky. Přestože je album krátkým krokem stranou od jejich typických známek originality, fanoušci i noví posluchači možná ocení pohled na její současné hudební směřování. A nyní si pustíme vaši oblíbenou
2: Radio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Začíná pátý ročník fotbalové ligy národů a Portugalsko s nezdolným Cristiano Ronaldem opět dominují. Evropské a světové mistři Španělsko se řadí mezi největší vyzývatele. Fanoušci v Česku mohou sledovat přímé přenosy i highlighty po 23. hodině každý hrací den na ČT Sport. Český závodník Filip Salač září ve světovém mistrovství silničních motorek a ve svých 24 letech se drží mezi elitou motodvakny. V posledních 8 závodech 4x stál na stupních vítězů a nyní míří do Asie a Austrálie s cílem skončit v nejlepší pětce. Salač si dává za cíl jednoho dne splnit si svůj sen a dostat se do prestižní MotoGP. Italský volejbalový tým zažil překvapivé vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství Evropy po prohře s Finskem 3-2 v setech. Slovinci se již po čtvrté za sebou probojovali do semifinále, když zdolali Belgii 3-1 a mají šanci prodloužit svou medailovou sérii. Diváci mohou očekávat napínavé zápasy, kde se rozhodne, zda slovenští mistři připíší do své medailové sbírky další úspěch. Češky vstoupili do turnaje o štít města Chebu nezrovna úspěšně, prohráli totiž s norským Bčkem 38-30. Nevzdávejte se však, protože další zápasy proti Polsku a Slovinsku slibují dramatické sportovní zážitky. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport Plus v pátek od 18 a v neděli od 15 hodin. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Francouzské houseové duo Mojo a jejich legendární Lady Hear Me Tonight

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.
1: Paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz. Hoď se do klidu s Rádiem B.

žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ show. Žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Hromadná nákaza salmonelózou v Masarykově základní škole v újezdu Nad Lesy byla způsobena prošlými vejci, což potvrdili hygienici. Nakazilo se 250 osob, z nichž 13 má potvrzenu salmonelózu. 43 lidí muselo být hospitalizováno v důsledku tohoto onemocnění. V souvislosti se zajištěním protivzdušné obrany NATO podnikly české stíhačky JAS 939 Gripen noční let nad Polskem. Letouny vzlétly z Pardubic ve 2024. Česká armáda potvrdila, že mise byla součástí operace Combat Air Patrol. Deštivější počasí posledních týdnů pomohlo svrchní vrstvě půdy v Česku, ale větší hloubky zůstávají suchem zasaženy. Řeky a podzemní vody zatím z dešťů neprofitovaly. Obnovit vodní zásoby může trvat déle. Pětiletý chlapec plánoval cestu na dovolenou do Egypta se svou matkou, ale neshody s otcem zhatily plánovaný odlet. Otec trval na předání syna až po odletu letadla, což vedlo k zásahu soudu, který rozhodl v matčin prospěch. Otce rozhodnutí neuspokojilo, takže si podal stížnost k ústavnímu soudu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Hity, které znáte právě teď na Béčku.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Začíná pátý ročník fotbalové ligy národů a Portugalsko s nezdolným Cristiano Ronaldem opět dominují. Evropské a světové mistři Španělsko se řadí mezi největší vyzývatele. Fanoušci v Česku mohou sledovat přímé přenosy i highlighty po 23. hodině každý hrací den na ČT Sport. Český závodník Filip Salaš září ve světovém mistrovství silničních motorek a ve svých 24 letech se drží mezi elitou motodvaků. V posledních 8 závodech 4x stál na stupních vítězů a nyní míří do Asie a Austrálie s cílem skončit v nejlepší pětce. Salaš si dává za cíl jednoho dne splnit si svůj sen a dostat se do prestižní MotoGP. Italský volejbalový tým zažil překvapivé vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství Evropy po prohře s Finskem 3-2 v setech. Slovinci se již po čtvrté za sebou probojovali do semifinále, když zdolali Belgii 3-1 a mají šanci prodloužit svou medailovou sérii. Diváci mohou očekávat napínavé zápasy, kde se rozhodne, zda slovenští mistři připíší do své medailové sbírky další úspěch. Češky vstoupili do turnaje o štít města Chebu nezrovna úspěšně, prohráli totiž s norským Bčkem 38-30. Nevzdávejte se však, protože další zápasy proti Polsku a Slovinsku slibují dramatické sportovní zážitky. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport Plus v pátek od 18 a v neděli od 15 hodin. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

0: Radio B.
1: Pane Fodera a D-Bow se spolčili spolu, společně, dohromady a vytvořili tady tohle. Get involved.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Hromadná nákaza salmonelózou v Masarykově základní škole v újezdu Nad Lesy byla způsobena prošlými vejci, což potvrdili hygienici. Nakazilo se 250 osob, z nichž 13 má potvrzenu salmonelózu. 43 lidí muselo být hospitalizováno v důsledku tohoto onemocnění. V souvislosti se zajištěním protivzdušné obrany NATO podnikly české stíhačky JAS 939 Gripen noční let nad Polskem. Letouny vzlétly z Pardubic ve 2024. Česká armáda potvrdila, že mise byla součástí operace Combat Air Patrol. Deštivější počasí posledních týdnů pomohlo svrchní vrstvě půdy v Česku, ale větší hloubky zůstávají suchem zasaženy. Řeky a podzemní vody zatím z dešťů neprofitovaly. Obnovit vodní zásoby může trvat déle. Pětiletý chlapec plánoval cestu na dovolenou do Egypta se svou matkou, ale neshody s otcem zhatily plánovaný odlet. Otec trval na předání syna až po odletu letadla, což vedlo k zásahu soudu, který rozhodl v matčin prospěch. Otce rozhodnutí neuspokojilo, takže si podal stížnost k ústavnímu soudu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Lenka Bernardová si na mistrovství Evropy v boxu porazila Angličanku Lauren Makiovou a postoupila do semifinále váhové kategorie do 54 kg. Nyní ji čeká souboj o finále s Finkou Kajvojou Pihlavovou, který by mohl přinést našim fanouškům další medailový úspěch. Celé klání můžete sledovat živě na ČT Sport Plus. České tenistky se chystají na odvetu proti Španělkám v semifinále poháru Billie Jean Kingové, který se odehraje v Shenzhenu. Na tvrdém povrchu se pokusí oplatit loňskou porážku, a to s Lindou Noskovou a možná i s Karolínou Muchovou v sestavě. Přímý přenos zápasu můžete sledovat v pátek od 10 hodin 40 minut na ČT Sport a ČT Sport Plus. V nejnovější přípravě před NHL se blízkl Lukáš Dostál, který zlikvidoval 17 střel od Los Angeles. Přesto jeho Anaheim prohrál 1-2. Do akce se dostal i Tomáš Hamara, jenž asistoval při jedné z branek Otavy, ale ta podlehla Torontu 2-4. Začíná pátý ročník fotbalové ligy národů a Portugalsko s nezdolným Cristiano Ronaldem opět dominují. Evropské a světové mistři Španělsko se řadí mezi největší vyzývatele. Fanoušci v Česku mohou sledovat přímé přenosy i highlighty po 23. hodině každý hrací den na ČT Sport. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na Sněžce napadl první sníh letošní sezóny. Studený vzduch přinesl do Česka sněhové vločky a slabý poprašek. Sněžení potvrzuje nejen pohled z webkamer, ale i polská meteorologická stanice. Tento přírodní úkaz nabízí zachycení krásné zimní atmosféry už v říjnu. Sněmovna podpořila návrh na zmrazení platů politiků na dalších 5 let, ačkoliv opozice blokovala zrychlené projednávání. Pokud by návrh prošel bez připomínek, mohl být přijat již po prvním čtení. Tato změna by mohla znamenat výraznou úsporu v rozpočtu na platy politiků až do roku 2028. Plná čtvrtina stížností na soudní znalce v Česku míří na zdravotnictví. Česká lékařská komora viní stát z odstranění důležité pojistky proti nekompetentním znalcům už při vzniku nových pravidel. Ministerstvo spravedlnosti odmítá tento výklad a resort zdravotnictví mlčí. Hromadná nákaza salmonelózou v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy byla způsobena prošlými vejci, což potvrdili hygienici. Nakazilo se 250 osob, z nichž 13 má potvrzenu salmonelózu. 43 lidí muselo být hospitalizováno v důsledku tohoto onemocnění. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Posloucháš Zlomený beaty na B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Lenka Bernardová si na mistrovství Evropy v boxu porazila Angličanku Lauren Makiovou a postoupila do semifinále váhové kategorie do 54 kg. Nyní ji čeká souboj o finále s Finkou Kajvojou Pihlavovou, který by mohl přinést našim fanouškům další medailový úspěch. Celé klání můžete sledovat živě na ČT Sport Plus. České tenistky se chystají na odvetu proti Španělkám v semifinále poháru Billie Jean Kingové, který se odehraje v Shenzhenu. Na tvrdém povrchu se pokusí oplatit loňskou porážku, a to s Lindou Noskovou a možná i s Karolínou Muchovou v sestavě. Přímý přenos zápasu můžete sledovat v pátek od 10 hodin 40 minut na ČT Sport a ČT Sport Plus. V nejnovější přípravě před NHL se blízkl Lukáš Dostál, který zlikvidoval 17 střel od Los Angeles. Přesto jeho Anaheim prohrál 1-2. Do akce se dostal i Tomáš Hamara, jenž asistoval při jedné z branek Otavy, ale ta podlehla Torontu 2-4. Začíná pátý ročník fotbalové ligy národů a Portugalsko s nezdolným Cristiano Ronaldem opět dominují. Evropské a světové mistři Španělsko se řadí mezi největší vyzývatele. Fanoušci v Česku mohou sledovat přímé přenosy i highlighty po 23. hodině každý hrací den na ČT Sport. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavému.
4: Big Beat na Bčku, to může.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na Sněžce napadl první sníh letošní sezóny. Studený vzduch přinesl do Česka sněhové vločky a slabý poprašek. Sněžení potvrzuje nejen pohled z webkamer, ale i polská meteorologická stanice. Tento přírodní úkaz nabízí zachycení krásné zimní atmosféry už v říjnu. Sněmovna podpořila návrh na zmrazení platů politiků na dalších 5 let, ačkoliv opozice blokovala zrychlené projednávání. Pokud by návrh prošel bez připomínek, mohl být přijat již po prvním čtení. Tato změna by mohla znamenat výraznou úsporu v rozpočtu na platy politiků až do roku 2028. Plná čtvrtina stížností na soudní znalce v Česku míří na zdravotnictví. Česká lékařská komora viní stát z odstranění důležité pojistky proti nekompetentním znalcům už při vzniku nových pravidel. Ministerstvo spravedlnosti odmítá tento výklad a resort zdravotnictví mlčí. Hromadná nákaza salmonelózou v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy byla způsobena prošlými vejci, což potvrdili hygienici. Nakazilo se 250 osob, z nichž 13 má potvrzenu salmonelózu. 43 lidí muselo být hospitalizováno v důsledku tohoto onemocnění. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Miley Cyrus, známá svou charakteristickou hlasovou barvou a nezaměnitelnou charizmou, přináší nové album Bass Persuades, které bohužel lehce postrádá inspiraci a zní staře už při vydání. Album vydala pod labelem RCA Records a jeho krátká délka nenabízí dostatek prostoru pro ukázání její skutečné umělecké hloubky. Přestože je album krátkým krokem stranou od jejich typických známek originality, fanoušci i noví posluchači možná ocení pohled na její současné hudební směřování. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Lenka Bernardová si na mistrovství Evropy v boxu porazila Angličanku Lauren Makiovou a postoupila do semifinále váhové kategorie do 54 kg. Nyní ji čeká souboj o finále s Finkou Kajvojou Pihlavovou, který by mohl přinést našim fanouškům další medailový úspěch. Celé klání můžete sledovat živě na ČT Sport+. České tenistky se chystají na odvetu proti Španělkám v semifinále poháru Billie Jean Kingové, který se odehraje v Šenčenu. Na tvrdém povrchu se pokusí oplatit loňskou porážku, a to s Lindou Noskovou a možná i s Karolínou Muchovou v sestavě. Přímý přenos zápasu můžete sledovat v pátek od 10 hodin 40 minut na ČT Sport a ČT Sport+. V nejnovější přípravě před NHL se blízkl Lukáš Dostál, který zlikvidoval 17 střel od Los Angeles. Přesto jeho Anaheim prohrál 1-2. Do akce se dostal i Tomáš Hamara, jenž asistoval při jedné z branek Otavy, ale ta podlehla Torontu 2-4. Začíná pátý ročník fotbalové ligy národů a Portugalsko s nezdolným Cristiano Ronaldem opět dominují. Evropské a světové mistři Španělsko se řadí mezi největší vyzývatele. Fanoušci v Česku mohou sledovat přímé přenosy i highlighty po 23. hodině každý hrací den na ČT Sport. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

0: は右側です。埼京線湘南新宿ライン、地下鉄日比谷線はお乗り換えです。
1: The next station is 恵比寿。

が空いているところ

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na Sněžce napadl první sníh letošní sezóny. Studený vzduch přinesl do Česka sněhové vločky a slabý poprašek. Sněžení potvrzuje nejen pohled z webkamer, ale i polská meteorologická stanice. Tento přírodní úkaz nabízí zachycení krásné zimní atmosféry už v říjnu. Sněmovna podpořila návrh na zmrazení platů politiků na dalších 5 let, ačkoliv opozice blokovala zrychlené projednávání. Pokud by návrh prošel bez připomínek, mohl být přijat již po prvním čtení. Tato změna by mohla znamenat výraznou úsporu v rozpočtu na platy politiků až do roku 2028. Plná čtvrtina stížností na soudní znalce v Česku míří na zdravotnictví. Česká lékařská komora viní stát z odstranění důležité pojistky proti nekompetentním znalcům už při vzniku nových pravidel. Ministerstvo spravedlnosti odmítá tento výklad a resort zdravotnictví mlčí. Hromadná nákaza salmonelózou v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy byla způsobena prošlými vejci, což potvrdili hygienici. Nakazilo se 250 osob, z nichž 13 má potvrzenu salmonelózu. 43 lidí muselo být hospitalizováno v důsledku tohoto onemocnění. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio B.
2: Lednice, Elka, dělej to líp,

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Režisér Brad Bird, který je známý svými filmy pro Pixar a sérií Mission Impossible, odhalil důvody, proč kdysi odmítl nabídku na režírování Star Wars z jiný. Přestože se věnuje projektu Ray Gun, prozradil, že má ještě 4 nebo 5 filmů, které by rád realizoval. Birdova kariéra je plná nejen úspěchů, ale i projektů, které kvůli nevhodnému načasování zůstaly pouze snem. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Lenka Bernardová si na mistrovství Evropy v boxu porazila Angličanku Lauren Makiovou a postoupila do semifinále váhové kategorie do 54 kg. Nyní ji čeká souboj o finále s Finkou Kajvojou Pihlavovou, který by mohl přinést našim fanouškům další medailový úspěch. Celé klání můžete sledovat živě na ČT Sport Plus. České tenistky se chystají na odvetu proti Španělkám v semifinále poháru Billie Jean Kingové, který se odehraje v Šenčenu. Na tvrdém povrchu se pokusí oplatit loňskou porážku, a to s Lindou Noskovou a možná i s Karolínou Muchovou v sestavě. Přímý přenos zápasu můžete sledovat v pátek od 10 hodin 40 minut na ČT Sport a ČT Sport Plus. V nejnovější přípravě před NHL se blízkl Lukáš Dostál, který zlikvidoval 17 střel od Los Angeles. Přesto jeho Anaheim prohrál 1-2. Do akce se dostal i Tomáš Hamara, jenž asistoval při jedné z branek Otavy, ale ta podlehla Torontu 2-4. Začíná pátý ročník fotbalové ligy národů a Portugalsko s nezdolným Cristiano Ronaldem opět dominují. Evropské a světové mistři Španělsko se řadí mezi největší vyzývatele. Fanoušci v Česku mohou sledovat přímé přenosy i highlighty po 23. hodině každý hrací den na ČT Sport. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Je 5 hodin na rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Lenka Bernardová si na mistrovství Evropy v boxu porazila Angličanku Lauren Macchiovou a postoupila do semifinále váhové kategorie do 54 kg. Nyní ji čeká souboj o finále s Finkou Kajvojou Pihlavovou, který by mohl přinést našim fanouškům další medailový úspěch. Celé klání můžete sledovat živě na ČT Sport+. České tenistky se chystají na odvetu proti Španělkám v semifinále poháru Billie Jean Kingové, který se odehraje v Šenčenu. Na tvrdém povrchu se pokusí oplatit loňskou porážku, a to s Lindou Noskovou a možná i s Karolínou Muchovou v sestavě. Přímý přenos zápasu můžete sledovat v pátek od 10 hodin 40 minut na ČT Sport a ČT Sport+. V nejnovější přípravě před NHL se blízkl Lukáš Dostál, který zlikvidoval 17 střel od Los Angeles. Přesto jeho Anaheim prohrál 1-2. Do akce se dostal i Tomáš Hamara, jenž asistoval při jedné z branek Otavy, ale ta podlehla Torontu 2-4. Začíná pátý ročník fotbalové ligy národů a Portugalsko s nezdolným Cristiano Ronaldem opět dominují. Evropské a světové mistři Španělsko se řadí mezi největší vyzývatele. Fanoušci v Česku mohou sledovat přímé přenosy i highlighty po 23. hodině každý hrací den na ČT Sport. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
3: Radio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Béčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste připravení si zase společně se mnou užít tuhle hodinu našlapanou rapem. Dnešní playlist bude zase pěkně pestrej, protože se potká současný underground s několika jmény, který psali historii hiphopu. Podíváme se do New Yorku, Los Angeles, Británie, ale zastavíme i na domácí scéně. No a já myslím, že není čas ztrácet čas, pojďme se do toho vopou, začneme trochu jinak a hodně atmosféricky. Dáme si bandičku OneFS, která se pohybuje na pomezí alternativního hiphopu a elektroniky, takže tady nečekejte úplně klasickou 90-kovou šablonu na featu Mood Child Washington, který do skladby přináší soulovější až skoro snovou polohu. No a právě podobné projekty krásně ukazují, kam se může hiphop dostat, když producent přestane řešit žánrové hranice. Boom Bap totiž nemusí vždycky znamenat jenom tvrdý kopák, virbl a nasamplovanou smyčku. Někdy může být mnohem abstraktnější a skladba Convoluted Blue Dream, kterou si právě pouštíme, je toho pravým důkazem. Pojďme na to, tohle je Boom Bap na Bčku a právě začínáme. Přeju vám příjemný poslech.

Chung a patří k nový generaci MCs, která si bere hodně inspirace z 90-kových let, ale rozhodně se nesnaží jen kopírovat minulost. Na tomhle tracku, který si pustíme, se objeví taky Santa Fox, která má mimochodem hip-hop opravdu v krvi. Je to dcera slavného Melly Mela z legendární Grandmaster Flash and the Furious 5, a to znamená přímý spojení se samotnými začátky rapové historie. Dáme si jejich společný track, který se jmenuje More Than a Lover. Pojďme na to.

Justin Williams a nabít tu Wise Beats. A právě posledně zmiňovaný stojí za zmínku, protože ten pochází z blízkého Bristolu, města, který má mimořádně bohatou historii v hip-hopu, trip-hopu i breakbeatu. A právě Bristol dal světu Massive Attack, Portis Head nebo Trickyho a právě tahle otevřenost různým žánrům je ve městě cítit dodnes. Wise Beats pracuje hodně s jazzem, soulem a klasickou hip-hopovou produkcí. Pojďme si pustit track, který se jmenuje Burst. Za mě pecka jako prase, takže pojďme na to. Boom bap na Bčku pokračuje. Burst into life. Burst into life.

0: into business or first into life.
1: Into life. Take shape.
0: Here I am.
2: Tak jo, pojďme na další pecku dnešního Bumbepu. Čeká nás Barry Darkly a Raxiel El Leon a track Paid Bills. Barry Darkly už se nám v Bumbepu objevil a myslím, že to rozhodně nebude naposledy. Je součástí současný undergroundový vlny, která dokazuje, že klasicky postavený rap má pořád obrovský množství podob a zajímavé je taky sledovat, jak se dnešní producenti vracejí k samplování špinavým bicím a jednodušším aranžmá. Nejde ale taky jenom o nostalgii po 90. moderní mastering a současný způsob rapu tomu dávají úplně jiný charakter. No a právě track Paid Bills je přesně jedna z těch věcí, která skvěle funguje. Pojďme si to poslechnout. Bumbep na Bčku jede dál.

to ve spolupráci hned několika skvělých jmen a těmi jsou Stylistic Murder, Come On, DJ Danetic a Master Ace. Track se jmenuje Back in the Days, můj oblíbený Master Ace na majku, který je na scéně už spousty let. Známe ho rozhodně z desek Disposable Arts nebo A Long Hot Summer, který dodnes patří mezi klasiky rapové muziky. Takže pojďme na to, track Back in the Days, právě teď v Boom Bapu.

další skladbou pro změnu trošku přitvrdíme. Čeká nás dvojice Hip Hop IQ a Reef the Lost Cause. Skladba Welcome to the Life. Reef the Lost Cause je další jméno, který se v Bumbepu objevuje poměrně pravidelně, pochází z Philadelphia a dlouhodobě patří Bumbepu objevuje poměrně pravidelně, pochází z Philadelphia a dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější představitele tamního undergroundu. Hodně lidí ho zná, hlavně díky Army of the Pharaohs, kolektivu kolem Vinnyho a Jeremiah Trix. Reef je ale výborný taky jako solový MC, má hlas, který na první dobrou poznáte, agresivní projev a zároveň dokáže být hodně osobní. Philadelphia vlastně vůbec vyprodukovala neuvěřitelné množství skvělých rapperů a Reef je jeden z těch, kteří možná nikdy neprorazili do úplného mainstreamu, ale mezi fanoušky si vybudoval dlouhodobý respekt a já se tomu vůbec nedivím. Pojďme na to, Welcome to the Life, právě teď v Boom Bapu.

Ladíš Rádio Béčko a pořad Bumbep. A další věc, kterou jsem do dnešního dílu vybral, je od trojice Ski alias Molombo a E. Coli, track s názvem Don't Cross the Line. Za mě skvělý.

0: cannot treat. Tak jo, teď si dáme v Boombapu docela dlouho očekávanou věc a to je nový album od Tsarface, což je vlastně trojice Inspectadek, 7L a Esoteric. No a ti vydali nový album s názvem Tsarface meets Frankie Pulitzer, což je album, kam si přizvali amerického herce Toma Hardyho, který ho můžete znát třeba jako představitele z filmu Venom. No a právě tenhle ten týpek si dal pseudonym Frankie Pulitzer. Už si takhle říká docela dlouho, každopádně tentokrát se spojil právě s Tsarface a udělali tohle skvělý album. Já musím říct, že mě to mile překvapilo. Na tomhle albu najdeme 15 skladeb, vyšlo to 28. srpna. No a já jsem vybral z tohle alba jeden track s názvem All It Takes Is One Bad Day. Tenhle track odkazuje na příběh Jokera, tak nějak vzdáleně. Každopádně to skvělá věc. Celý album rozhodně doporučuji poslechnout. No a pojďme na to.
1: Yeah, but you know how doctors are.
2: Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are.

0: And you need a GoFundMe for your funeral expenses. Better schedule interventions for the haters in my mansions. Confusing me with Hollywood stars, that's bizarre. This is our face puller. Red Dead Redemption, leaping out the trenches, creeping out your henchmen. Studied up on jits, my professor teach the classes. I mastered the technique. I beat your asses. Don't know my world, it's fire and blood. My flow the most violent of us. Retiring thugs, looking back like Sankofa. Yeah, I got it out the mud. Now the famine demand, famine demand, famine demand, famine demand, famine demand.
1: Tak jo, čas nám letí, takže pojďme si dát rubriku album. Dneska si to dáme i s rubrikou Česká pecka, protože dnes jsem vybral album Frekvence PHAT od Jamese Cola, teda vlastně ještě tu dobu vlastně od Feta. A klasicky si dáme dva tracky, první z nich Frekvence PHAT, druhý track Modelky, pojďme na to, nebudu to zdržovat, legendární album z roku 2002, právě teď v Bumbepu na Bčku.
2: Takže Fet, co? Co? Kurva, teď co? Co? Frekvence PHAT.

to the classic. Jak už jsem říkal, čas nás neúprosně tlačí ke konci, takže pojďme ještě na rubriku Classic. Dneska si dáme Tupaca a track Shorty Wanna Be a Thug. Ten jsme si tady asi ještě nedávali, což je hodně zvláštní. Každopádně tahle věc je z alba All Eyes on Me, což je jeho první album, kdy přichází k Death Row Records. Výborná záležitost, pojďme na to a za chvilku se loučíme.

to bavilo, bylo tam zase spousta novinek, takže věřím v to, že jste si uložili některé skladby do vašich playlistů. No a jak říkám vždycky, jestli máte nějaký novinky, které byste chtěli zahrát, není problém poslat na e-mail lobo@radiob.cz a já je rád pustím v dalších dílech pořadu Boom Bap. Ještě jednou velký díky. No a nakonec samozřejmě nesmí chybět Wu-Tang. Tentokrát to bude Inspecta Deck, který byl hodně produktivní v srpnu, protože nejenom s tím, že vydal album Starface, ale vydal i solo album, který se jmenuje Dragon Breath. A my si pustíme jeho skladbu s názvem Sarnian Grande, která je neskutečná petelice, takže pojďme na to. Tohle to byl dnešní Boom Bap na Rádiu B. Díky za poslech a slyšíme se zase v dalším díle na Rádiu B. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

Rufus Du Sol in a bloom. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: Radio.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

Ale budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, s Vičem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky,

Al drum in bianco, ahoy. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchají Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

pecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika taková, jako jsme to hrávávali, a to Electro Swing.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotat. Nevadí. To už nevadí.

známe? Znáte lidičky Moodstep? Dubstepovej projekt.

Wait a minute now. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží. A zdravím Verču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta, Alík, Nabicí a Switch, náš kamarád.

Posloucháš pořád myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás.

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? A jde to, myšmaše.

0: Prop Dylan, can you imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.
1: Bomboklad!

Za mě tohle goldovka, páč, mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

jak Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba packovala, kdybych nezahrál

po pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa.

Krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náladičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže se asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná. Takže pojďme společně na to. Odpálili jsme to skladbou Big Fun a já se rovnou vrhnu na skladbu It Just Won't Do od Tima Deluxe. Za mě velice skvělá věc, známý. A víte co, já vám nebudu říkat, odkud ji znám, pojďme si ji společně přehrát a potom ji proberem. Takže Vintage 169 právě začíná, Cvrko Brko připraven a vy se připravte taky, co vám k tomu budu říkat. Tak pojďme na to, startujeme.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ji uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Karl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Srko srce, práve ladíte Vintážek s Srko Slávkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty tatrmani s utěrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu, nebo kousek, asi 3 kilometry od. A bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo, kromě těch, co tam bydleli. A díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru. Takže jsem si to tam všechno proběh, najedl jsem se. Rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu. Jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce, nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn. Ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam vyknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Pak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Liam Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a bylo vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat. A strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno, od studeného piva, přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tím lepším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky, a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádnej bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice. A tak dále, a tak dále. Pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělej turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Koh Mak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťový sezóně nejezděj a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Tajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj. Opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách v počítačích a podobně. Fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám. Takže měl jsem půjčený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat, takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte. Bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Tajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím, tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough, přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem. Teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, on mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba upravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem. A díky tomu, že stávám brzo a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned v 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být odstřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčný. Vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba dones něco a tak dále, bylo to strašně fajn. Ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z téhle skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat. Já jsem měl takové trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku. Hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišly, vole, dvě tajky. Tlustý jak čpun do přehrady. A já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě. A já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku. A teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát dvakrát tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a
doufejme na jaře opět Thajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem holt já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničku ve vintážku, takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage C, číslo 169 Cvrko Brko, Radio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás už určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělý, řekněme, hudební rozhled a tohle to želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, což jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic, želízko v ohni pro Vintage, takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla 8, ne, tohle byla 7 písnička, my obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No, ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míně jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná před domů bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, Podzámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupoval, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v Podzámčím velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na gáblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takový línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden. Nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano, a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili, no a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte Kanela, po mně už Malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

0: Slávy.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrém.
4: Titán.
0: Megalomanský.
4: Monstrózny.
0: Gargantuánský.
2: Supermasivní.
4: Gigantu.
2: Malý pátek. Malý párek? Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas nad malý pana. Zdravím nové, ale i staré posluče, příjemný poslech v díle v hodince novinky drové. Začali jsme s skladbou od Database I Papi, Keslo Kepasa, pěknou a nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si žijete. Dás info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonovaných drami basy represent. Posláte malý pátek na

One and Two, Inmost a Teman. Dva britští producenti tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

Scott Ba, Rusty Master, A2K, následuje Archlight od za to sklad zdravit fanoušky a z blízkého okolí, mě Livochovice a mě místní, ty, co nás poslouchají. Užívejte poslech Archlight v pořadu Malý pátek.

Skladba Archlad, producent Omneum, Srbsko, Novi Sad, novinka na Bečku v pořadu Malý pátek. Následuje Spective Morrow Air Stoka. Skladba se jmenuje Tap Out. Na webu Rádia B máme možnost, nebo máte možnost chatovat, psát nám různé zprávy. Schovává se to pod ikonkou chat, nevajte a cokoliv chcete napsat, pište, já to tady uvidím a můžem si takhle popovídat. Malý pátek na Bčku, skladba Out, Spective, Stoka.

If Top Out ještě ve spolupráci s Morovem a Stokou a producent je tím producentem v současnosti žije v Bristolu, myslím. Bristol, ano. A zaměřuje se především na minimalistický a deep. Nám už v podcastu a další Fabric Black Bear. A za necelých 9 minut bude půl a my si řekneme něco o nadcházející akci. Tak buďte stále napříjmu a vychutnávejte malý pátek na Bčku.

Black Pearl a za chvíli bude následovat, ale dřív na další skvěl. Já bych chtěl, že jsme dva týdny zpět narozeniny Rádia B tady v Podzámčí v Roukvělí a díky všem, že jsme se tam mohli vidět. Bylo to strašně fajn, díky. Ne, jak tam to vařej? Street sushi. Díky Street sushi, můj ambače, to mě natchnul docela, jo. Sice jsem byl nejak za už, byl skvělej. Vynikající organizátorům, ten samý výčastnil Doubravka, Utplic, nahrad, bylo to fajn a těším se všechny v tunelu. Po další skladbě se dozvíte více o nadcházející mail. My si teďka dáme skladbu od Terence a Abstract a skladba se jmenuje Subterranean.

náš pořad Malý pátek na Bečku se schyluje do první poloviny, kousek přes polovinu. Máme tady půl a já jsem chtěl informovat nadcházející, která se uskuteční 9. 14. září v Litoměřicích v tunelu a je v podstatě ve stejný den, jako je vinobraní litoměřické. Na Dominikánském náměstí bude probíhat stage Paskvilovo, kde vystoupí dobře známí DJs, kteří zastupují jeho crew a my po 10. hodině odstartujeme Mejdan v tunelu. Budeme tam mít 2 stage, no a drum and bass. Rozhodně si každý přijde na svý. Začínáme 10, jak jsem řekl, ale otevřeno bude od 8 hodin. Do té doby, než začne první, by mě pojede nějaká hudba, to je jasný. A počkáme, až to skončí na Dominikánském a pak to pořádně rozjedeme dole v tunelu. Na technostage se můžeš těšit na DJ, jako je Quicky Jacob. Doufejme, že potvrdí pozvání T-Mas. Přijede Majsny. Dále tam bude Comix a Wormik a doufám, že se podaří ještě utrhnout Paskvila, který má tu stage nahoře. Jestli bude mít na to čas, tam je hodně práce s tímto všechny to ukončit, tak to se nechte překvapit. A na drum and bass má DJ Cynic, přijede bratr Ozon z Poison App, dále tam a Kaučuk a nově Daddy Hell. Zkouším Spina, Jax, také jako Supimut, Kaučuk, Comix a Wormix, DC Ground. A v tomto složení si užijeme vinobraní roku 2026 v tunelu. Je skladba Victory House od A Audio. Zídáme od začátku. Vás všechny moc těší čas. Užijte si ten na vinobraní a pak samozřejmě zavítejte do Tunnel Underground, kde pojedeme až na. Koukáte Malý pátek na Bečku, DJ Cynic, drumy, basy, reprezentá. Máme si skladbu, jako říkal, od

head rearranger. Posloucháte Malý pátek na Bečku, skončila nám Sadraus. OK, audio a znam. Enough od TKN a pustím vám dvojici skladeb a druhá hladba bude Wasp, producenta Sat. Doufám, že užíváte poslech. 12.9. v tunelu. Těšíme se na vás.

Stále posloucháte Malý pátek na Bčku. Slyšeli jsme dvojici skladeb Head Enough od DKN a Wasp od producenta Saty. A teď následuje skladba od českého producenta, od našeho kamaráda. Je to tímto a už to neplně novou. Není zase úplně stará. VIP 100 2025 na Bčku Malý pátek.

Tak jak jsem správně říkal, toto byla novinka od DJ Hundreda a my si dáme ještě už jenom instrumentál, protože je velice jeho tvorba. Jednou DJ Hundred, beep, dívejte poslech.

0: DJ 100 se skladbou Beep Beep. My zůstaneme na českém poli. Následuje skladba Bit Perfect od Ziggy SC. Užívej slech na Bčku. Strašně to letí, koukám na to, my už po konce, takže pak ještě jednu skladbu, takže já už teď se asi, ne, až po této skladbě. Srstím si teď užijme Bit Perfect od Ziggy.
1: Bit Perfect, you're a cool kid. Tick tock.

Bit Perfect, Ziggy a Akray. A opravdu to strašně letí, nějak jsem to dneska špatně vypočítal, už nestihneme úplně celou skladbu, takže tady tu si seknem a já se s vámi rozloučím. Mějte se moc fajn, dávejte na sebe pozor, buďte na sebe hodný, daný chodný a hezky se bavte po zbytek a my si dáme kousíček skladby od Logistics, Xu a Unlead. Poslouchali jste Malý pátek na DJ Cynic, Drummy Bass Present a Radio Present. Ciao! Chan a Lance a Unlead.

0: Dinosaur.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrém.
1: Titán.
0: Megalomanský.
1: Monstrózny.
0: Gargantuánsky.
2: Supermasivní.
1: Giganty.
4: Malý pátek.
2: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.

Kemando. Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas na malý pá. Zdravím nové, ale i staré posluchače, příjemný poslech v díle v hodince novinky drové. Začali jsme skladbou od Database, I Papi, Keslo, Kepasa, pěkbou. A nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si přijete. Info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonu Vanik, drami basy reprezent, posláte malý pátek na Bčku.

One and Two, Inmost a Teman. Dva britští producenti tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz